sedadlové a tři sedadlové a čtyř a pět a šest a sedm, osmi sedadlové boby. Kdybych měl plantáž na rovníku, přibral bych si pár společníků, kšeft by byl jejich jediný hobby. Po celém světě

0: by to zpívat spíš holky.
1: Proč myslíš?
0: No. Koukni, jak je krásnej.
2: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí.
2: Jdeme za ním, dělej.
0: Koukni, jak je krásnej.
2: Hezky opálenej.
0: Prostě je k nakousnutí.

0: Koukni, jak je krásnej.
1: Koukni, jak je skvělej.
0: K úsměvu mě nutí, jdeme za ním, dělej.
2: Takhle se třácla, takhle se třácla, na chleba dvě másla.
1: No, když tě tak slyším, měli to zpívat ty holky.
2: Ale já mám radši margarín.
0: Cože?
3: Počúvate Rádio Junior.
4: Počúvate Rodeo Junior.
5: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta Stano Král.

Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.

0: Co to? Slyším nějaký šudný zvuk.
1: Neunáhli, malá Peri. Každému ještě utěc nedokážeš.
0: A ty jsi zase kto?
1: Som stráka.
0: Stráka? No a? Aj tak nevím, kto si.
1: Ak si malá, tak asi drzá. Mňa predsa pozná každý v tomto lese. Nemám pravdu, ďate.
2: Beru tak, Zlatko. Straka je vo všeobecnosti najmúdrejší.

Bojím se změn, bojím se tmy, zvírat se nebojím, s lidmi je to těžšie. Bojím se varenej mrkvy, bojím se strachu, bojím se vojny, bojím se šamponu v očiach, bojím se vody v nose.